jak jim přišel do Sanoka, 10 dní zaklekano na večeriu, píšel jim s parochom, do mě daleko bylo, i nehodeným se byl vrnutý, bo třeba bylo vědomo byti na bohoslužení. Jim si zrobil velio sám. Sám jim si zrobil, što si tam, jaký jsou bobarky jim nalipil, fizou, zvaril i tak dále. Sám do sebe jim varil. Vesel svět. Vil jes dokoli velio sám. Dnes, po tých dňoch, jak po rokach, tiež viduju. Ňus jest do chyži velejnú polonnist, po najbych hváril. Vytajte po vazniku, na vy odpovídal sobi sám. Zo studni zabytoj густу верхнину масло жовте ньюз єс, кусав єс зубчик честку зо слеском. Гварив єс отче наш хоч раз не про ухо чловече, а про душу свою слухаючу.